0: ale se ví toho, tohle Jindrýka.
1: Ale je tady pěkně zvedé.
2: Vettel, Kraber, Senil, Manke, Stone.
0: Mono za kádro, co mono za lího.
1: Na slíhe, smachli, a slíhe.
2: Vettel, Kraber, Senil, Manke, Stone.
0: Kejke, mítke, má herka, macha, dronka, zahle.
1: Ale díkej.
0: Jos, jos.
2: Vettel, Kraber, Senil, Manke, Stone.
1: Kovír, vy je jůr, fušek, tak on ten.
0: A ví, kuk. Voilà. Ho má merno.
2: Vettel, Kraber, Senil, Manke, Stone.
3: Witches.

0: ale se ví to.
1: Mám tohle jindrýka.
2: Ale hej, tady mi díky zvedej.
3: Vettel kraver senile máme kestom.
0: Mano za kážero, so mano zelí ova.
1: A slíhe, smakli, a slíhli.
3: Vettel kraver senile máme kestom.
0: Kejke mítke má, jaká macha drunka zelí.
1: Ale díky, sich, jos, jos.
3: Vettel kraver senile máme kestom.
1: Kovír vy je jur, fuše,
0: prekontent. A víkuk, ma uho ma mérno.
3: Vettel kraver senile máme kestom.
4: Witches.